0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

Tak jako se dáváš vodě, vezmu si tě já zloděj, už v tom vážně plavu.

A až budeš stát na prahu, všechny peníze dal bych za odvahu. Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teď.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

Petr z Vinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

Vyskytují se v nich stovky kapek deště. Vstaň, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli,

ti jednou k ránu zasvítání růžovou a hebkou jako plišť.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
4: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
5: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

Jako kdybych to říkala já, stejně jako Helena Vondráčková. Pojďte se mnou do další hodiny, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. A jako důkaz tu mám třeba Marka Ztraceného. Naše cesty rovný, a nebo klikatý, o lásce nám zaspívá Iveta Bartošová. Pořád zůstaneme u tématu lásky. Miluju tě. Tak to je písnička od Jelenu, Jiřího Pavlici a Hradišťanu.

0: pestrou hudební škálu, takže každý si přijde na své a proto zůstávejte s Českým Blaníkem.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se ideálně vybavte vodou na cesty, ať už jdete někam na výlet nebo do práce, protože dnes bude opravdu velké teplo. Měli bychom naměřit v maximech až kolem 39 stupňů Celsia. Pokud chcete utéct nahory, tak i tam se zahřejete. Očekává se kolem 30 stupňů. Obloha bude jasná až polojasná. V Čechách na se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytovat i přehánky nebo bouřky. Takže pokud unesete i deštník, klidně ho vemte sebou. Už za chviličku tu budou zprávy a pak další české písničky.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už dnes odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději ve 4 odpoledne. Královéhradecká nemocnice rozšiřuje péči o onkologické pacienty. Od dneška tam začíná fungovat nová lékárna, která nabízí specializované služby. Jaké to už říká mluvčí zařízení Nikola Bánská.
8: Kromě výdeje specifických léků pro onkologické a hematologické pacienty, také odborné poradenství, zdravotnické prostředky, kompenzační pomůcky nebo dermokosmetiku určenou ke zmírnění nežádoucích účinků onkologické léčby.
7: Nová lékárna se nachází v pavilonu profesora Bašteckého. Prodej aut v Evropské unii roste. V červnu stoupil o 13,6% na víc než 1 100 000 vozidel. Podle Evropského sdružení výrobců automobilů ale dál posílili čínští výrobci. Zatímco prodej aut výhradně se spalovacím motorem se v červnu snížil, prodej elektromobilů stoupl o víc než 60%. Vyšší prodej zaznamenaly také hybridy. Fotbalisté pražské Sparty zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 8 večer Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolene. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin a v tuto chvíli už 5 minut posloucháte Český Blaník. S vámi je Veronika Rážová a teď písnička, která za 2 roky oslaví 40. 10 prstů pro život a Dalibor Janda.
10: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? Tvoje tvář.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Český Blaník.

Karlem Gottem jsme se vydali na silnici E14, 6 hodin 17 minut k tomu a teď se vydáme do kalendáře a nahlédneme na to, kdo má dnes svátek a jsou to hned dva nositelé jména, Dominik a Dominika. Obě jména pocházejí z latiny a my všem Dominikům i Dominikám přejeme všechno nejkrásnější. Pojďme si taky připomenout, že dnes slaví Barack Obama, tedy bývalý prezident USA. Je mu rovných 65. No a český dabér a herec hlas Homera Simpsona Vlastimil Zavřel, tomu je dnes 72. Vzpomínáme také na narození Louise Armstronga, amerického jazzového hudebníka, který se narodil 4. srpna roku 1901. No a když už byla řeč o tom, že svátek slaví Dominik, tak si písničku, která je věnovaná Dominikům, právě teď dáme. Judita Čeřovská.

0: O lásce nám zaspívala Iveta Bartošová a o pejscích si budeme povídat teď. 6 hodin 28 minut, dnes máme úterý 4. srpna, já vám přeju krásné ráno a ještě krásnější ráno přeju všem pejskům, kteří nosí jméno Sir. Přesně Sir dnes slaví totiž svátek, takže pokud máte psíka, který se tak jmenuje, oslavte to s ním, pořiďte mu něco dobrého a nebo třeba novou hračku, to už nechám na vás. Každopádně určitě to za zmínku stojí a stejně tak i za nějaký pěkný společně strávený čas. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi a kterými doufám, že já budu dělat radost vám. Hanka Hegerová a nebo taky Michal Penk. To všechno vás čeká na Českém Blaníku už za pár okamžiků.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Letní outlet nových aut v Direct Auto Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
9: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
10: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
11: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
1: Český Blaník.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.

0: Českém Blaníku.
1: Krásné ráno, 6 hodin 38 minut a pojďme se zeptat odborníka, tedy meteorologa, na to, jak je a jak bude. A vítám Šimona Koláře, tak dobrý den, jaké pak je počasí právě teď?
2: Krásné ráno, aktuálně máme jasno nebo skoro jasno, teploty se pohybují velmi vysoko, nejčastěji 23 až 18 stupňů Celsia, jen v údolích je chladněji kolem 16 stupňů Celsia.
1: Tak moc děkujeme a ještě jsem zvědavá, jaký bude zbytek dne.
2: Zbytek dne přinese jasnou až polojasnou oblohu. Jen v Čechách odpoledne se ojedině vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty zamíří velmi vysoko, až na 34 až 39 stupňů Celsia, a přičemž předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž tepla.
1: Tak si na to dejte všichni pozor, my moc děkujeme a za hodinu se opět spojíme, do té doby naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak jste to sami slyšeli, musíme si dát pozor hlavně na tu zátěž, takže šetřte se, odpočívejte a poslouchejte Český Blaník. Už za chviličku vás tu čekají Eláni, ještě předtím Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. Miluju tě.

0: U téhle písničky se z postele skáče úplně samo. To jsou Eláni a Sestrička s Kramárou na Českém Vlaníku. 6 hodin 47 minut k tomu. A my teď zamíříme na Vyškovsko. Právě totiž začíná stavba obchvatu Bučovic a první je na programu pyrotechnický průzkum. Proč je tak důležitý? To už nám vysvětlí náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl.
1: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníku procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
0: Tak my děkujeme za informace, to byla úplně taková, no, ne hodinka, ale taková lekce dějepisu. No tak já doufám, že jste se taky něco zajímavého dozvěděli a jenom ještě doplním, že samotná stavba začne příští rok na jaře a hotovo by mělo být až v roce 2029. Tak moc tomu fandíme, držíme palce, ať všechno jde podle plánu. A teď už podle plánu další české písničky, které máte rádi. Valdemar Matuška, Aneta Langerová a nebo Voxel v naší ulici.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
8: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
9: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
8: Tak nezapomeňte, středa masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
10: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
11: Rádio Český Blaník.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Milovník Valdemar Matuška, holky, já mám všechny rád na Českém Blaníku. 7. hodina právě teď odbyla a po ní si dáme zombie Lucku Vondráčkovou. Bude tu i písnička dne, tentokrát od Olympiku. Tužku nemít, nic mi nepovíš. A těšit se můžete i na Haničku Zagorovou. Je naprosto nezbytné, abychom si ji zahráli. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk žil zmála vlastně. A to rozhodně není všechno. Písniček těch českých, které máte rádi, tu bude mnohem víc.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové slibují velká vedra. Dnes naměříme až 39 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 30. Očekávejte, že obloha bude většinou jasná až polojasná. Pokud bude zvětšená oblačnost, tak během odpoledne se mohou vytvářet přehánky nebo bouřky. Tak na sebe dávejte pozor.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Morava se musí připravit na extrémní vedro. Podle meteorologů dnes bude zřejmě s velkou pravděpodobností zaznamenána poprvé v historii měření v této oblasti teplota přesahující 40 stupňů Celsia. Hlavně na jižní Moravě platí varování také před extrémní zátěží z horka a v platnosti je prakticky pro celou zemi výstraha před rizikem požárů. První část obchvatu Sezemic na Pardubicku otevřou 1. září. Silničáři do provozu uvedou úsek mezi okružní křižovatkou u odbočky do Spojila a Černou za Bory. Po dokončení obchvatu se na podzim tranzitní doprava přesune mimo centrum Sezemic, Počapel a Časů. Bratrské pouto je silné i ve zvířecí říši, proto se táborská zoologická zahrada rozhodla v sobotu návštěvníkům blíže ukázat medvědí bratry Joeyho a Chandlera. O jaký druh zvířete se konkrétně jedná, to říká ředitel zoo Evžen Korec.
1: Medvěd Baribal je v Evropě docela vzácným druhem v zoologických zahradách, protože se vyskytuje neběžně. Medvěd Baribal je domovem ze Severní Ameriky. Těch zoologických zahrad, která chová medvědy Baribaly, v Evropě není mnoho. Ještě méně jich je v České republice.
0: Součástí sobotního dne bude v jednu komentované krmení, které bude rozšířené o mnoho zajímavých zoologických informací. Rozhovory s Íránem probíhají a velmi brzy budou pokračovat. A to i přesto, že Teherán tvrdí opak, jak včera uvedl americký prezident Trump. Spojené státy nezruší blokádu Íránu, dokud nebude uzavřena dohoda anebo Írán nekapituluje. Tolik zprávy na Českém blaníku a Veru, opět ti předávám slovo.
2: Rádio Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém blaníku se podíváme do Mexika s Michalem Tučným. No a já jsem se koukala, mají tam teď jenom 18 stupňů. Tak užívejte ráno.

0: na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno s Českým Blaníkem, přesně ve čtvrt na 8 je tu čas na písničku dne. A tentokrát to bude píseň od skupiny Olympic Osmý den. Vznikla v roce 1980 a jak vznikla, kdo jí má na svědomí, tak to už nám prozradí sám Petr Janda.
2: Osmý den je písnička, která vznikla na zakázku vlastně a byla určená pro soutěž písničkovou, která se jmenovala Bratislavská lyra. Já jsem to samozřejmě dělal na poslední chvíli a oslovil jsem poprvé v životě, to byl rok 80, Pavla Vrbu, mýho kamaráda, s kterým jsem nikdy nic do té doby nenapsal. Poprosil jsem ho, jestli by mě na tu písničku neudělal text. A on mě napsal text, a tenkrát ještě faxy nebyly, ani nebyly počítače, takže mě ho diktoval po telefonu. Já jsem si ho zapisoval. Teprve později jsem se dozvěděl od jeho manželky Marie, že napsal jiný text, který když si Marie přečetla, tak řekla: Pavle, to nemyslíš vážně, to se tomu Petrovi určitě líbit nebude, prosím tě, udělej něco jiného, tohle je úplně blbý, ale ten text bohužel nemám, nikdy mi ho nedala. Takže tenhle ten text osmíren vlastně už jakoby druhej na tu písničku, první nemám, jak jsem říkal, a my jsme to tam odehráli, tam to okamžitě vypadlo z té soutěže a když jsme se z té bratislavské lidi vrátili domů, tak už to byl hit. To byl nejrychlejší šlágr, jak já si pamatuju. A dodnes to lidi mají rádi a dodnes to hrajeme.
1: No a ruku na srdce, dovedete si představit písničku Osmý den s jiným textem? Já tedy rozhodně ne. Před námi Olympic Osmý den na Českém Blaníku.
0: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: To byl country boy Pavel Bobek na Českém Blaníku a my se jdeme podívat opět do kalendáře o tom, že svátek slaví Dominik a taky Dominika už možná víte. Takže ještě jednou všechno nejlepší všem nositelům tohoto krásného jména. Stejně tak i všem pejskům, kteří se jmenují Sir. Ale pojďme se podívat víc do historie. Představte si, že právě 4.8. v roce 1306 byl v Olomouci zavražděn český král Václav III. Taky si pojďme připomenout, že v roce 1693 tehdy francouzský benediktinský mnich a sklepmistr Dom Perignon v kraji Champagne údajně vynalezl šampaňské víno. No a ještě jedno takové pěkné výročí, pojďme si říct, že v roce 1930 byl v New Yorku otevřen úplně první supermarket na světě. No a vidíte, dnes si to bez nich nedovedeme představit. Před námi už jsou další české, ale pozor, i slovenské písně. Jedna od Mekyho Žbirky. Ještě předtím Hanka Zagorová je naprosto nezbytné.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yeso!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin, 37 minut k tomu a my se zeptáme odborníka na počasí, tedy meteorologa Šimona Koláře, jaký nás čeká den.
2: Zbytek dne přinese jasnou až polojasnou oblohu. Jen v Čechách odpoledne se ojedinele vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty zamíří velmi vysoko, až na 34 až 39 stupňů Celsia, a přičemž předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
1: Tak děkujeme mockrát a za hodinku se zase spojíme. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak buďte na sebe hlavně opatrní, dostatečně pijte ideálně vodu pokojové teploty, chraňte se před přímým sluníčkem a hlavně fyzicky se nenamáhejte. Dneska se to rozhodně nehodí. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Ladislava Vodičky. Ještě předtím kapela Slza a jejich Parava. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Ladislava Vodičky. Ještě předtím kapela Slza a jejich Paravany. Tak dobré ráno z České.

zilála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, prsty.

0: sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Řidič má tvrdý chléb, zpívá Ladislav Vodička. Posloucháte Český Blaník, minuta nás dělí od 3/4.

0: 8. Já doufám, že máte krásné ráno, že se vám dobře vstává nebo vstávalo. No a pokud si chcete udělat radost, pojďte si nechat zahrát písničku na přání. Číslo 720-836-3007 je tu pro vás. Takže pište, jakou byste chtěli, pro koho ji chcete. Nezapomeňte se taky podepsat, anebo mi to víte co, všechno rovnou nahrajte. Pokud máte WhatsAppovou aplikaci, je to jednoduché, stačí na číslo 720-836-3007 poslat hlasovku a já ji krásně pustím do vysílání. No a nebo klidně můžete psát i textovou zprávu. To už nechám na vás, písnička na přání tu bude za půl hodiny. Do té doby si to můžete pěkně rozmyslet, ale hlavně mi nezapomeňte co nejdřív napsat, ať máte šanci. 720-836-3007.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Radio Český Blaník.

0: po uši.
1: Marek Ztracený, Moje milá na Českém Blaníku. 8. hodina odbyla a po ní se těšte na Tomáše Kluse.
2: Sivé úzko, jsi krev přesných ran, ačkoliv nechci, si ve mně uschován, jsi zvuk, když padnou mi na rety.
1: Taky tu bude Maruška Rotrová a její Kůň bílý.
3: Kůň bílý cval svůj otáčí.
1: Těšte se i na Věru Špinarovou, Kouzlo bílejch čar.
4: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
1: Už za chvíli nám Monika Holubová donese nejnovější zprávy. Ještě předtím pojďme na to počasí.
5: Počasí na Českém Blaníku.
1: To, že bude vedro, tak to už tušíte, pokud jste si třeba jenom otevřeli okno, nebo pokud jste dnes už vyšli ven. Dnes naměříme až 39 stupňů Celsia. Očekávejte, že na horách to bude kolem 30. Jinak čekejte jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne by při zvětšené oblačnosti mohlo dokonce i pršet.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
7: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
12: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
13: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
12: Alfa křížovky, ty s duhou.
13: A s ptákem.
14: Zprávy na Českém Blaníku.
1: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sucho, chybějící srážky dělají vrásky zemědělcům. Farmáři mají problémy s nedostatkem sena na krmení a řeší, co s hospodářskými zvířaty. Protože jsou pastviny vyschlé a seno z jara není, musí ho kupovat třeba v Polsku, ale za trojnásobek běžné ceny. Víc říká Radek Sochor z rodinného statku u Nových Mitrovic na Plzeňsku.
15: Teď je tady opravdu trend, poslední teda řeknu 15 let, je teda skutečně sucho je větší a větší. A teď je teda extrém, protože bylo velmi suchý jaro, takže pro veškerý zemědělce podíl špatně a já tady nakupuju třeba, jak vám bych zachránil šlechtitelský chov, protože jsme hodně investovali do genetického materiálu, tak aby se nemuseli dávat nedejbu březí krávy na jacky. Kupuju seno z Polska.
1: Někteří farmáři ale připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Horké a suché počasí přeje letos vosám a díky teplým nocím rychle narůstají i jejich hnízda, která můžou mít úctyhodné rozměry. Nadprůměrné množství vos ale zvyšuje také počty výjezdů nejen hasičů, ale i záchranářů. Satelitní data ukazují evropské řeky trpící suchem. Nízký stav vody v Dunaji už vedl k zastavení provozu většiny reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Pax. Podobné problémy měla taky zařízení ve Francii. Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Grecky Cup pro hru s Američany. Nestačila na ně 4-6. Druhý zápas čeká výběr Jaroslava Nedvěda už dnes, kdy se od 9 večer střetnou s Německem. Zítra pak čeká ještě Finsko. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Veru, je to opět tvoje.
14: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
1: 8 hodin, 5 minut k tomu, krásné ráno vám přeje Veronika Rážová, Fešáci, Pavel Brimmer, tak to je jedna z písniček, která nás čeká. Taky Tomáš Klus, ale ještě předtím Michal David a jeho Obyčejný příběh. Tak já vám přeju, ať dnešní příběh je pro vás vydařený.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: seká.
1: Taky úplně vidíte tu ubíhající dálnici, pešáci, Pavel Brimer a hvězda Kantrion na Českém Blaníku ve 8:45, což je správná chvíle pro to, abychom někomu z vás udělali radost.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Radost písničkou mám na mysli. Píšete si o ní na 720 836 307 a tentokrát nám napsala Eva. Ahoj do rádia, prosím, zahrejte pro moji vnučku Katku písničku od Radka Valenty Princezna Zemlejna. Jen tak pro radost a pro hezké prázdniny. Tak my přejeme krásný druhý, ne zbytek, ale krásnou druhou polovinu prázdnin. No a doufám, že Radek Valenta udělá radost více z vás.
3: Písnička na přání.
2: Na

0: jejich hráč na Českém Blaníku. 8 hodin 27 minut k tomu. Tak pokud třeba vstáváte, sedíte u snídaně a tak trošičku se nudíte a žmouláte v ruce telefon, říkáte si, na co bych se podíval nebo podívala, mrkněte se na náš Instagram a Facebook. My jsme tam velice aktivní, až se to nezdá. No a věnujeme se nejenom interpretům, které si tady u nás na Českém Blaníku hrajeme. Vzpomínáme na to, jak vznikly písničky, vzpomínáme i na to, jak dotyční vypadali za mlada. Řešíme tam různé duety v rámci rodinných spoluprací a stejně tak je tam spousta informací, které vás pobaví, poučí. Zkrátka a dobře, vyplatí se pravidelně sledovat s Instagram a také Facebook Českého Blaníku, protože každý den si tam najdete něco zajímavého. Tak troufám si tvrdit, že pokud nás budete sledovat, uděláte dobře. Mrkněte na to, najdete nás jako Český Blaník. No a teď už pojďme zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku jedna od Jirky Korna. Ještě předtím Václav Neckář.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.
11: Český Blaník.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, tak já doufám, že to vaše rozhodně zlé není a nebude a že naopak budete připraveni na krásný den. Krásný, ale teplý den, jak nám nakonec potvrdí i meteorolog Šimon Kolář.
2: Zbytek dne přinese jasnou až polojasnou oblohu. Jen v Čechách odpoledne se ojedinělé vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty zamíří velmi vysoko, na až na 34 až 39 stupňů Celsia, a přičemž předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž tepla.
1: Tak moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No a já doufám, že budete připraveni na dnešní den, že budete hlavně odolní, že to všichni zvládnete nebo zvládneme. No a já věřím, že při poslechu Českého Blaníku a těch pěkných českých písniček, které tu pro vás chystáme, to půjde všechno s nás a lépe. Dáme si i jednu slovenskou už za chviličku, Eláni a Lojzo, Že mi je lúto, ale ještě předtím Kouzlo bílejch čar Věry Špinarové. Tak užívejte spolu s námi ráno s Českým Blaníkem.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník. Dobré ráno, 8 hodin 45 minut k tomu. Tak schválně, jestli pak už máte plány na pátek. Myslím tím tento pátek 7. srpna. Pokud si říkáte, že ne, že vlastně nevíte, co byste podnikli, ale že byste něco rádi podnikli, ale aby to třeba příliš nestálo, ale zároveň, abyste se dobře bavili. No tak pokud jste na všechno řekli ano, tak já tu pro vás mám skvělé doporučení. Udělejte si výlet do Chomutova, nebo ještě lépe, pokud jste odtamtud, tak jen zajděte na náměstí 1. máje, kde tento pátek budou hrát úžasní interpreti, všichni ti, které znáte od nás z vysílání. No a ještě předtím, než prozradím, kdo tam bude, tak velmi lákavá záležitost. Vůbec nemusíte platit vstupné. Je to tak, tento koncert je zcela zdarma. No a navíc ještě můžete si odnést samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám možná už velmi brzy přinese nemalé peníze. 100 000 na ruku. No a teď to hlavní. Kdože tam vystoupí? Tak třeba Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí.
1: Taky Tereza Mašková anebo Janek Ledecký.
3: Noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná, pěkná.
1: No a když jsem zmiňovala tu Teresku, tak tady je malá ukázka. Taky nesmím zapomenout na naši úžasnou blanickou kapelu, která tam pro vás bude hrát. No a ještě důležitá informace na závěr. Začínáme 5 minut před 4:30. Takže zapište si to do diářů. 7.8. náměstí 1. máje v Chomutově. Za 5 minut 4:30 to všechno startuje, tak tam buďte radši o něco dřív a hlavně hezky si to užijte.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
10: Tak nezapomeňte, středa masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Rádio Český Blaník.

0: Hands up, baby, hands up, tedy ruce vzhůru a Monika Stachová na Českém Blaníku. 9. hodina nám odbyla a po ní vám nabídnu třeba Davida Kolera. Taky se těšte na kapelu Krištof, Život je krásný. Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta. Dáme si i zakázané uvolnění Michala Hruzy. Nad hlavou. Už za chvilku nejnovější zprávy, ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Co říct ke dnešku, než že bude opravdu velké horko. Připravte se až na 39 stupňů Celsia, na horách kolem 30. Většinou bude obloha jasná až polojasná, v Čechách pak odpoledne bude přibývat oblačnosti a možná, že se dočkáme i deště. Tak raději deštník sebou a hlavně láhev vody.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany hnutí, jejich koalice a nezávislí kandidáti musí nominaci podat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky můžete sledovat na portálu dopravy, jak říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
1: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
0: Vyhnete se tak problémům s výzvami k úhradě pokud za přestupky nebo parkování. Kubánská energetická síť v pondělí opět zkolabovala. Vláda se mezitím snaží síť zprovoznit poté, co se obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, od neděle ocitli v naprosté tmě a bez dodávek elektřiny. No a fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. K dnešnímu úvodnímu utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Tolik další dnešní zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A hodinu otevíráme spolu s Olgou Lounovou. Jsem optimista na Českém Blaníku. Tak dobré dopoledne.

0: Viktor Sudo má tenhle film na českém Blaníku a my jdeme dál. A tentokrát se budeme věnovat rekordu. To rekord. A vezmeme si na to odborníka, přímo experta na rekordy, Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. No a dnes má pro nás jeden kousek modelářský.
1: Máte rádi Žila Verna? A znáte jeho román Robur dobyvatel? Tak pokud ano, tak víte, že v něm funguje i vzducholoď s názvem Albatros. A funkční model vzducholodě Albatros dokázali postavit Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka. Dalo jim to hrozný práce. Ten model opravdu lítá a my jsme strašně rádi, že nám ho přivezli do Muzea rekordů ukázat a že ten model opravdu vzlétnul a my jsme mohli zapsat do České knihy rekordů.
0: Tak my moc gratulujeme a děkujeme, Pepíno. Těšíme se zase na příští kousek. Co pak nám asi přineseš? No, já vám přinesu další české písničky. Máme tu hned 3K, Katapult, Kristýna a taky kapela Kryštof. Už za chvilku na Českém Blaníku. Co Čech? To rekordman na Českém Blaníku.

0: Skupina Katapult, tak to jsou pořádní držáci, protože už v loňském roce oslavili 50 let na české hudební scéně. A taky k tomu jeli velké turné, které se dokonce protáhlo až do jara tohoto roku. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu Michala Hruzu, Brontosaury a nebo taky Karla Gotta. Už za chvilku přijde i s Kufrem iluzí.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
3: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
3: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Jsou trampolíny placené?
3: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. zooparkzelčin.cz
4: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
5: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
6: Český blaník.

0: Tem. O týden později, 16. srpna, opět Šumperk sady 1. máje, i tam ji můžete slyšet a vidět naživo. No a 21. srpen, tak ten volá po koncertu v Náchodě. Tam se můžete těšit opět na její vystoupení. Tak já si myslím, že Heidi Janku nejenom, že skvěle vypadá, skvěle zpívá, ale je i ve skvělé kondici. Jak jinak si vysvětlit, že koncertů má v plánu víc než dost? Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Martu Atenu Elektariadu, Činasky a nebo Petra Jandu.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
8: Písničky, které dobře znáte.
9: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
8: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
9: Český Blaník. V digitální síti DAB.
8: I na webu radioblaník.cz.
9: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen na českém Blaníku. 10. hodina nám právě odbíjí a já už chystám písničky na tu příští. A tak si dáme třeba Dalibora Jandu, Hurikán.
1: Kola se kroutí dál, motor už v práci vstal.
0: Těšte se i na skupinu Jelen někde kolem.
2: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrať se, jak ti můžu s Bohem dát.
0: A nebo na Richarda Millera.
3: Štěstí je krásná věc. Vždyť víš.
0: Za chvilku zprávy, ale ještě předtím počasí.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnešní teploty vystoupají skutečně vysoko, až k 39 stupňům nad nulou. Na horách bude taky pořádně teplo kolem 30. Čekejte, že obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Během odpoledne by ale místy mohlo přibývat oblačnosti a možná, že i trošku sprchne.
5: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
8: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
9: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
8: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
9: Těšíme se na vás.
10: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
11: Nákupy v onlineshop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Zprávy na českém Blaníku.
14: Hezké dopoledne přeje David Račák. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Informoval mluvčí hasičského záchranného sboru, takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta. Tam nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. Ministři vnitra by měli hovořit o tom, jak v podobných případech reagovat. Umělá inteligence mění start kariéry, absolventům už nestačí diplom, firmy hledají potenciál a potřebují je na práci, kterou AI ještě řešit neumí. Na komunikaci se zákazníky nebo spolupráci v týmu, pokračuje ředitel Manpower Group Jiří Halberstadt.
15: Umělá inteligence zvyšuje hodnotu lidské práce. Absolventům může pomoci rychleji se dostat ke kvalifikovanějším a zajímavějším úkolům, může jim pomoci ve startu jejich kariéry. Nicméně se od nich vyžadují nové dovednosti a nové přístupy k práci. V některých oborech, zejména v programování nebo právu.
14: V některých oborech je trend ale opačný. Firmy omezují nábor juniorních pozic, protože část jejich úkolů zvládne umělá inteligence. Podle expertů se to v budoucnosti může firmám vymstít. No a v Dublinu dnes bude pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce. Smuteční obřad se bude konat v katedrále svatého Patrika. Včera se s Hansardem loučili v Dublinu tisíce lidí. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
13: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne vám přeje Veronika Rážová, 10 hodin 4 minuty a před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. A taky se za chviličku podíváme na skok do Ameriky. Do té doby Dalibor Janda, Michal Tučný nebo Helena Vondráčková.

0: Dan, tak to byl Dalibor Janda. 40. výročí oslavil od vydání svého debutového alba se stejným názvem. Vydal ho v roce 1986, takže ano, je to přesně 40 let. Nicméně teď pojďme na chviličku odskočit do Ameriky. Brněnští hvězdáři se tam totiž vydali za mužem, který dostal naši řeč úplně nejdál. Jmenuje se Václav Otakar Kostroun a v roce 1977 namluvil český vzkaz pro mimozemské civilizace, který na sobě spolu s dalšími vzkazy nesou sondy Voyager. Pokračuje jeden ze členů výpravy do Ameriky, Tomáš Přibyl.
1: Pro něho to nebyl jakoby dlouhé roky vrchol kariéry. Pro něho to byla jenom jedna drobná kapitola v jeho životaběhu, protože on opravdu měl pár minut. Zvedl v laboratoři telefon, byl požádaný, odešel do vedlejší administrativní budovy, kde vzkaz natočil a v podstatě tak nějakým způsobem ho pustil z hlavy. Až po čase si začal uvědomovat, co to vlastně v uvozovkách spáchal, že tady vytvořil něco, co ho a nás a naši civilizaci překoná.
0: Brňáci natočili s panem Kostrounem poměrně dost materiálu, který budou postupně zveřejňovat na sociálních sítích Hvězdárny a taky na jejím YouTubeovém kanále. Takže zdravíme do Brna i do Ameriky, no a teď už se vracíme k českým písničkám, které máte rádi. Za chvilku Vaby Daněk, Lenka Filipová a nebo Jelen, Někde kolem na Českém Blaníku. Dalších sedm.

0: Trampská hymna v podání Vabyho Daňka, tak to byla Rosa na kolejích na Českém Blaníku. Za 5 minut bude 10:30. Já doporučuji, pokud třeba teď vyrážíte ven, rozhodně se vybavte alespoň jednou PET lahví vody, protože dnes ji fakt budete potřebovat. Myslete na to, že zavodňování je dnes daleko důležitější než v jiné dny. Stejně tak chránit se ideálně kloboukem, oči, brýlemi. No a na tělo dejte si toho nejméně, co můžete, protože opravdu bude velké horko. Věřím tomu ale, že se to přežene, že to zvládneme, že to vydýcháte. No a hlavně nenamáhejte se. Takže hezky nohy nahoru, zapnout Český Blaník, poslouchat, pěkně volume doprava a jedeme dál. Richard Miller, Kabáti a nebo Holky. Už za pár okamžiků.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: SpokojenýPes.cz, nejen pro příparťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
3: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly, mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Český

ti šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží stejně má.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Trnač sám s nohami na stole. Posloucháte Český Blaník, 10 hodin 43 minut. A je to ta vhodná chvíle na to, abych vám připomněla, že máte šanci udělat si radost písničkou. Na číslo 720 8363 07 si o písničky na přání píšete, tak to udělejte i tentokrát. Napište mi, kterou budeme hrát, pro koho ji taky budeme hrát a třeba klidně i proč ji budeme hrát. Moc se těším na vaše vzkazy a hlavně na váš výběr. Co vyberete, to už je jen a jen na vás. Ještě doplním, že písnička na přání to bude za nějakou půl hodinku. Tak připomínám číslo 720 8363 07 a pozor, máte šanci přes WhatsApp nahrávat také hlasové zprávy, tak pokud budete mít chuť, využijte toho.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
6: Co Čech,

0: Vašto Rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech to Rekordman.
1: Na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
0: Český Blaník.

0: si tě mám rád, hvězdy se mění, tak to je úžasný Honza Kalousek na Českém Vlaníku. Jen pár vteřin nás dělí od 11. hodiny a tak už prozradím, co nás čeká po ní. Tak třeba toulavý džíny Věry Martinové.
1: Teď místo tvých slov.
0: Nebo kapela Krištof, co bude pak.
2: Sundej šaty, já si schodím frak. Chytím tě za ruku
0: a přijde i Maruška Rotrová.
3: Déšť, oči mi hladí déšť, knůpě je studí ramena.
0: To zdaleka není všechno, taky se podíváme na Vinice. Tak si to nenechte ujít za chviličku na Českém Vlaníku.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dneska bude až 39 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 30. Většinou bude obloha jasná až skoro jasná. Odpoledne se ale možná zatáhne a je šance, že taky bude pršet, takže možná se trošičku osvěžíme. Očekávejte, že noc bude taky velmi teplá. 24 až 19 stupňů Celsia. Přes den zítra 32 až 37 stupňů. I zítra má být jasno až polojasno. Na západě a severozápadě Čech potom hrozí přehánky. Ojediněle i bouřky.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Tropické teploty znovu dorazily do Česka a podle meteorologů ještě nekončí. Nejteplejším dnem má být dnešek. Už v pondělí ale padl na Moravě historický rekord. Ve Strážnici naměřili ještě před 3 hodinou odpolední 39,9 stupně Celsia. Nemocnice Hradec Králové rozšiřuje péči o onkologické pacienty. Ode dneška tam začíná fungovat nová lékárna, která nabízí specializované služby. Jaké říká mluvčí špitálu Nikola Bánská.
1: Kromě výdeje specifických léků pro onkologické a hematologické pacienty, také odborné poradenství, zdravotnické prostředky, kompenzační pomůcky nebo dermokosmetiku určenou ke zmírnění nežádoucích účinků onkologické léčby.
0: Nová lékárna se nachází v pavilonu profesora Bašteckého. Počet obětí 2 červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125. V nemocnicích bylo ošetřeno téměř 61 tisíc lidí. Dosud se podařilo odstranit 16,5% trosek vzniklých při zemětřesení. No a trenér fotbalistů Lyonu Paulo Fonseca nevyloučil, že by záložník Pavel Schulz mohl Olympik opustit a přestoupit jinam. U českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezóně velký zájem. Na Letné se Schulz dnes nepředstaví kvůli zánětu kolene, není v nominaci. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová. Před námi už jsou Věra Martinová, taky Petr Novák, ale ještě předtím Tančení s Mirajem.
5: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny na Českém Blaníku. A teď už písnička.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Vaše písnička, tedy písnička na přání. Tentokrát si o ní napsala Káťa, která píše, že by chtěla pro svoji ségru Domču zahrát k svátku písničku od Martina Maxi Se laví. No tak já přeju všechno nejlepší, krásný sváteční den a tady ho máte, Martin Maxa na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Tak já to nebudu šeptat, já to řeknu takhle rovnou do mikrofonu vysílání Rádia Český Blaník a řeknu vám, že pak bude to, že přijde můj kolega Michal Trusberský a ten tady s vámi bude celé odpoledne, ale do té doby spolu stihneme ještě spoustu českých písniček, které máte rádi. Třeba jednu od Franty Nedvěda, Marušku Rotrovou a taky Standu Hranického. Už za chvilku na Českém Blaníku.
1: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
2: No u nás, v rezortu Svět, www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Rádio Český Blaník.

0: Michal David, Lucka Vondráčková, taky Michal Krusberský a Veronika Rážová.
1: Ano, jsme taková oblíbená čtyřka tady.
0: Ano,
1: hele.
0: Ano, my jsme se tady hezky zakroutili na rytmy téhle písničky Byla to láska. No a hlavně co venku, tam to nejenom bylo, ale taky bude pěkně horké. Tak co, ty jsi teďka akorát si dorazil, tak jaké tam je počasí?
1: No, vidíš, jak jsem se orosil, takže je tam spalující peklo.
0: Spalující peklo, prostě vedro k padnutí. Ale moji milí, pokud byste chtěli utéct tomuto vedru někam jinam, do nějaké jiné evropské země, potom věřte tomu, že u nás bude nejlíp. Protože já jsem se koukala, jak to vypadá, a i v okolních státech to bude opravdu kruté. Nejhorší situace snad má být v Maďarsku. Tam dokonce má být až 42 stupňů.
1: Tak to ty termály vřele moc nepomohou.
0: To teda vůbec, no. A jinak koukám, že i třeba pokud by si někdo chtěl udělat výlet na Slovensko nebo do Rakouska, tak tam to bude dost podobné. Zkrátka a dobře, musíme to přetrpět,
1: ano.
0: To jsem chtěla říct. No ale trpět nebudete vy, kteří budete ladit i odpoledne Český Baník, protože tu s vámi bude úžasný můj kolega Michal Krusberský. No a ten vás tady bude nejenom bavit, ale hlavně vám bude posílat odpoledne Český Baník, protože tu s vámi bude úžasný můj kolega Michal Krusberský. No a ten vás tady bude nejenom bavit, ale hlavně vám bude posílat jednu českou písničku za druhou. Je to tak?
1: No

0: Léto je v Zelčíně prostě oskákání.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
5: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
6: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
5: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.

0: Jednou větou nás naladil Lešek Semelka, 12.00, Michal už je s vámi a po 12. také Lucie a Lenka Dosilová. Dáme si i písničku Vyznání, bude Bobra Motýl. A ještě Eva Farná, Všechno nebo nic. Ano, dál české písničky, které máte rádi i po tom pravém poledni.
1: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
2: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
3: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
2: Alfa křížovky, ty s duhou
3: a s ptákem.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra se nám ještě příliš moc nezmění, bude jasno až polojasno zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti s přehánkou nebo bouřkou, odpoledne a večer přechodně až oblačno a v Čechách místy jinde ojediněle s přehánkami. Teploty půjdou o pár stupínku dolů, ale jenom jako opravdu mírně, 32 až 37 stupňů v průměru. Na Moravě a ve Slezsku tam se stále může udržet teplota na 39 stupních a na horách stále kolem 30. Teď David Račák a další polední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké poledne přeje David Račák. Na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. Nastane výrazné zatmění slunce a následovat bude i meteorický roj Perseid. Podrobnosti říká astronom Petr Horálek.
9: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseid. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, mohlo zazářit až 80 metrů za hodinu.
0: Úkaz nastane ve středu 12. srpna. Pozorovatelný bude po 8. hodině večerní z místa, kde je co nejméně světelného znečištění. Knihovna Václava Havla chce jako instituce pokračovat pod novým jménem. Chce dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamás. V pondělí večer to uvedla Rada míru, která má dohlížet na plnění loňského mírového plánu. Izrael zaslal Spojeným státům své připomínky k dohodě o odzbrojení ohlášené minulý týden. No a tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovou 6-4, 6-4. Nikola Bartůňková při debutu na tomto turnaji kategorie WTA 1000 porazila v prvním kole rovněž ve dvou setech domácí Kanaďanku Bianku Andreescuovou. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A dobré, teď už úterní odpoledne vám přeje Michal Krosberský, budu se starat o vaši další pohodu a za chvíli vás budu taky zvát na koncerty. Nejdřív ale Činasky a Zuzka Norisová, dobrá k od kosti a vám přeju stále dobrou chuť k obědu.
10: Má milá, jak ti je, tak jak ti je. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.

zastřelí. Jsem ten, kdo ty tvoje krásný oči jednou zatlačí. Jsi moje všechno a mě to nestačí.

Lucie, ještě s Davidem Kollerem, Lenka Dusilová a jejich sen doznívá teď 15 minut po 12. na Českém Blaníku. A my vás vezmeme na šňůru koncertů, dalo by se říct, které budou probíhat na vinicích celé České republiky. A vy můžete nejenom poznávat krásy právě těchto oblastí, ale přímo na místě si vychutnávat koncerty českých kapel. A tak to vezmeme teďka trošku letem světem. Třeba už teď ve čtvrtek byste mohli zamířit do sklepů Kutná Hora, kde taky zamíří za vámi kapela Čechomor. Ano, na stejném místě, ale o den později bude kapela Vohnout. A třeba pokud byste chtěli slyšet Olympik, tak to byste museli v sobotu vyrazit do Boršic u Blatnice, kde v rámci hudby na vinicích zazní právě Olympici. A pro změnu v sobotu na hraničním zámku Lednice budou vystupovat MiG-21. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Celé tyhle ty dva měsíce za vámi budou jezdit Anaka, Čtyři tenoři, Tata Boys, Monkey Business, Aneta Langerová, Marie Tichá a tak dále a tak dále. Takže já doporučuji rozhodně kouknout na webovky hudbanavinicích.cz, protože tam jsou ty jednotlivé koncerty rozepsány, budete mít přehled. No a na místě budete degustovat vínka a užívat si skvělé písničky. Stejně jako u nás na Českém Blaníku.

0: Bobra Motýl a také písnička Vyznání. Jedna z těch nejčastějších, kterou tady hrajeme v rámci písniček na přání. Tak za chvíli ovšem jedna písnička, kterou jsme si užili hezky na Konopišti naživo. Jirka Korn tam zpíval Žal se odkládá a já si tuhletu písničku s chutí zopakuju už za pár okamžiků tady u nás ve vysílání. Bude i Hanka Zagorová anebo slibovaná Eva Farná. Tak buďte s námi a krásné úterní odpoledne přejeme.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
11: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
1: Český blaník.
12: Český blaník.
1: Český blaník.

0: Slovenská PH a písnička Za tebou a za vámi už teď letí další zajímavá zpráva. Možná, že na víkend taky chystáte svatbu, tak držím palce, aby to všechno klaplo podle vašich představ a aby to nedopadlo jako u jiného páru v Německu. Ti měli svatbu 30. května a i přesto, že nevěsta byla těhotná, gynekoložka nic nenamítala, aby se sňatek uskutečnil. V den svatby všechno klapalo jako na drátkách, že jo, dorazila květinová výzdoba, dort se chladil v lednici. Jenže právě během posledních příprav nevěsty začala pociťovat mírné bolesti, ale spojovala je stále s nervozitou před obřadem. Jenže kontrakce přicházely v minutovém sledu a tak jim oddávající úřednice nabídla zrychlenou verzi obřadu. Oba souhlasili, pak teda řekli ano, vyměnili si prstínky, podepsali dokumenty a sanitka už byla na cestě a nevěsta putovala rovnou ve svatebních šatech na sál, kde se za pár minut narodil kluk jako buk, takže během 90 minut se stali nejenom novomanželi, ale zároveň i rodiči. Tak takový scénář nevymyslí ani v Hollywoodu. Tak jim držíme palce, ať jim to v životě klape a vám posílám Marka Ztraceného už za okamžik.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
9: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Rádio Český Baník.

0: No, velkou pravdu má Michal Tučný. Starýho psa novým kousku prostě nenaučíš a u chlapu to platí dvojnásob. Za chvíli Petr Rezek, nejkrásnější déšť, na který čekáme.
1: Prší krásně, nebe změnilo se.
0: Taky budeme hrát Kličkovanou s Daliborem Jandou. A ještě budeme kouzlit s vanastovkami.
2: Miláčku, kde je to kouzlo?
0: A budou taky další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik pokračujeme.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítřejší den bude hodně teplý, čekáme jasno či polojasno a zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti také sem tam přehánku nebo bouřku. Odpoledne a večer přechodně i oblačno v Čechách a jinde také stále je s občasnou přehánkou nebo bouřkou. Teploty stále vysoko, 32 až 37 stupňů v průměru. Na Moravě a ve Slezsku tam budou stále ještě 40 a na horách kolem 30 stupňů. Tolik počasí na středeční den a teď David Račák a další odpolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Loni přišlo do Česka více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Tento trend přitom nadále pokračuje. Ukrajinských mužů v produktivním věku u nás v Česku za rok přibylo více než 20 tisíc. Bratrské pouto je silné i ve zvířecí říši. Proto se táborská zoologická zahrada rozhodla v sobotu návštěvníkům blíže ukázat medvědí bratry Joeyho a Chandlera. O jaký druh zvířete se konkrétně jedná, říká ředitel zoo Evžen Korec.
10: Medvěd Baribal je v Evropě docela vzácným druhem v zoologických zahradách, protože se vyskytuje neběžně. Medvěd Baribal je domovem ze Severní Ameriky. Těch zoologických zahrad, která chová medvědy Baribaly v Evropě, není mnoho. Ještě méně jich je v České republice.
9: Součástí sobotního dne bude ve 13 hodin komentované krvení, které bude rozšířené o mnoho zajímavých zoologických informací. Rozhovory s Íránem probíhají a velmi brzy budou pokračovat, i když Teherán tvrdí opak, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Spojené státy nezruší blokádu Íránu, dokud nebude uzavřena dohoda, nebo Írán nekapituluje, dodal. No a čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu USA 4-6. Svěřenci Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale o obrat už potom usilovali marně. Dvakrát skóroval obránce Lukáš Kachlíř. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 13. hodině, po té horké polívce, co jste si dali, potřebujete dát možná v práci klimatizaci na vyšší obrátky, stejně jako ventilátory, já se vůbec nedivím. Závidíme vám všem, co máte dovolenou a co se můžete naložit někam do vany, do bazénu, anebo aspoň nohy do lavoru, že jo, jak se říká. My vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi i k tomu dnešnímu odpoledni, taky vás budeme zvát na koncert a řeknu jeden velmi zajímavý způsob, jak bychom se mohli schladit. No ale ze všeho nejdřív teď Projektil a Zahrada ticha. Michal je s vámi, tak přeju krásný poslech.

0: Verona, tentokrát v pomalejší poloze. To byly protilátky na českém Blaníku. 15 minut po 13.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ovšem teď vás vezmeme na koncert, kde se neplatí vstupné, můžete dorazit úplně všichni a společně s námi si to užít už tento pátek v Chomutově. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje, kde rozbalíme samozřejmě aparaturu, postavíme pódium a přivezeme vám také skvělé interprety. Těšit se můžete v pátek na Jakuba Smolíka například. Bude i Janek Ledecký a trošku nám to zjemní i ženská, konkrétně Tereska Mašková. No, přijďte se podívat i na ní v pátek do Chomutova na náměstí 1. máje. Nejenom, že tam budou vystupovat tihleti tři, ale taky tam bude blanická kapela, spousta jídla a stánku s pitím a samozřejmě na vás čeká i sluníčková samolepka Rádia Blaníka Centropolu, díky které, když si ji schováte a doma někam nalepíte, tak můžete v dalších dnech vyhrát tisíce. Podrobnosti na našem webu radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota královstvím je, královnou jsem vloček všech.

0: tohle byla jedna muzikálová záležitost. Najednou Monika Absolonová dospívala a za chvíli si dáme zpěvačku, která se před pár dny vdala. Já u toho byl osobně. Ta zpěvačka se jmenuje Ellie a za chvíli je tady budeme mít s kapelou Opět a Radeček. I tak to za to stojí. No a taky bude Pepa Laufer. Léto s Josefinou si dáme už za malý okamžik.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
3: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
4: Radio Český Blaník.

Naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevím.

Nocí deštivou po špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

0: Ano, náhodný známý Heleny Vondráčkové doznívá 15 minut před 14. hodinou na Českém Blaníku. A teď jedno téma, které je velmi aktuální. Možná se potřebujete schladit a už vám jako nic nezabírá. Tak to se vám rozhodně bude líbit nápad jedné japonské firmy, která reaguje na úmorná vedra a reaguje tak, že vyrábí lidské ledničky. Ano, slyšíte správně, je to přenosné zařízení, které dovede ochladit celé tělo v mžiku rychleji než jiné metody, jako je klimatizace nebo ventilátory. No, vypadá to prostě jako kovová schránka se skleněnými dveřmi, připomíná to chladničky na nápoje z velkých obchoďáků a slouží vlastně obdobnému účelu, aby nás schladili, že jo? Uvnitř se vám dostane proudění vzduchu ochlazeného na 5 stupňů, cílí především na hlavu, krk, ramena a záda. 10 minut podle výrobce stačí na snížení tělesné teploty tak, abyste z toho jako nebyli nemocní. Naopak, abyste tam nebyli dlouho a nebyli jste nemocní, tak ten přístroj se sám po 20 minutách deaktivuje a teplota se vešplhá na standardních prý 15 stupňů. Ovšem, 15 stupňů i v tomhletom vedru by bylo naprosto ideální, vidíte. Jo, a ještě takový drobný detail, pokud byste si tuhletu ledničku na další roky chtěli pořídit domů, tak asi budeme muset trošičku našetřit. Stojí v přepočtu zatím 190 tisíc korun. Tak děkujeme a za chvíli hrajeme. Pavel Didovič, bláznová ukulébavka bude.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

0: Kapela Olympic a jejich Dynamit nám odpálil další hodinku odpoledního vysílání. Už za chvíli Michal David a Zabitej čas. Taky budou činasky, měl bych si boty zout. A ještě kapela Kex a písnička Víš. Ano, a budou i další české, které máte rádi. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Spokojenýpes.cz, nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ani zítra žádná výrazná změna, bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti se může vyskytnout třeháňka nebo bouřka. Odpoledne a večer mohou být bouřky i ojediněle jinde než v Čechách, ale teploty stále tropické. 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku dokonce až 39 stupňů. No a na těch horách zůstane 30. Teď poslední zprávy s Davidem Račákem. Dáme si ho hned teď.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominace podat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. S podvodnými telefonáty a e-maily se roztrhl pytel. Momentálně kyberšmejdi posílají podvodné SMS zprávy s údajně nezaplaceným parkováním, pokud nebo mýtného. Neklikejte na žádný odkaz a nevyplňujte údaje, říká z prevence policejního prezídia Ladislav Beránek.
12: Chatele při nich spoléhají na to, že adresát bude chtít situace rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje. Proto nespěchejte a vždy si dostatečně ověřte oprávněnost daného požadavku. Před zadáním údajů si vždy pečlivě ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele vámi zvolené služby.
11: Za podvodnými SMS zprávami většinou stojí organizované skupiny ze zahraničí, které je rozesílají na telefonní čísla získaná z různých úniků dat. V Dánsku v pondělí vešlo v platnost prodloužení povinné vojenské služby. Dosud dánští rekruti ve službě strávili pouze 4 měsíce, ale 1600 lidí, kteří na vojnu nastoupili v pondělí, už čeká 11 měsíců. Dánská vláda tímto krokem reaguje hlavně na válku na Ukrajině. No a fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, dobré tropické úterní odpoledne vám stále přeje Michal Krosberský. Za chvíli se půjdeme schladit do Litvínova na hokej, ale taky nás čeká další domácí rekord. A samozřejmě písničky, činasky, Hanka Zagorová, Standáložek, Petr Kotwald, Anička K. A teď taky Michal David a Zabitej čas. Tak se chlaďte a doplňujte tekutiny.
9: Už je.

0: písnička ze sanitky, Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotfalt a samozřejmě Můj čas. A teď je taky čas jít se zase někam schladit, tak my vás třeba vezmeme do Litvínova. Tamní hokejový klub letos totiž odvrátil svůj zánik a včera hráči zahájili přípravu na novou sezónu. Do boju o titul je povede legendární Robert Reichel.
1: Určitě dobrý, že jsme se vrátili na led. Myslím, že kluci jsou jinak mentálně připravení, než byli, když jsme to přebírali. Mají chuť, což jako je hodně dobrý a věřím, že to mužstvo je složený dobře, že tady máme nějaký lídry, který usměrní ten tým a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali před baráží.
0: No, paráda. Já jenom připomenu, že Extraliga začne 15. září a Litvínov přivítá ve svém prvním utkání 16. září na domácím ledě brněnskou Kometu. Tak ať se vám daří, pánové, a my hrajeme dál české písničky, které máte rádi. Kapela Kex za chvíli taky bude Petra Černocka, ale nejdřív Činasky, Měl bych si boty zout. No, to každopádně.
2: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Mlakex a písnička Víš, necelé dvě minutky před půl třetí vlastně. Ano, je to tak. A já taky vím, že nejenom u nás jsou vedra, ale třeba v takovém kalifornském mrtvém údolí, nebo údolí smrti, jak se mu správně přezdívá, tam naměřili teď 53 stupňů a 3 desetiny k tomu. Takže tam je opravdu peklíčko a doufám, že takových teplot se tady u nás nedočkáme. Za chvíli Pavel Horňák, Gump a nebo Leona Machálková. Svět je plný bláznů.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
7: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
6: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
11: Český Blaník.

0: Jožo Ráš z kapelou Elán a vymyšlená, ovšem ta další zpráva, kterou pro vás mám, ta vymyšlená nebude.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A s tou zprávou přichází Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tak jaký zajímavý rekord tady máme dneska?
2: Máte rádi Žila Verna a znáte jeho román Robur dobyvatel? Tak pokud ano, tak víte, že v něm funguje i vzducholoď s názvem Albatros. A funkční model vzducholodě Albatros dokázali postavit Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka. Dalo jim to hrozný práce. Ten model opravdu lítá a my jsme strašně rádi, že nám ho přivezli do muzea rekordů ukázat a že ten model opravdu vzlétnul a my jsme mohli zapsat do České knihy rekordů.
0: No pořád to říkám, že tady máme šikovné lidi, veďte, tak jen tak dál, těšíme se na další rekordy.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém blaní.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
10: Tak nezapomeňte, středa masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
13: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
14: Český blaník.

0: Pohodovka před koncem hodiny, Kingston Town a Plavci a za okamžik kapela Jelen všude zdejší. Taky bude poslední zvonění a extra band. A nebude chybět ani Karel Gott. Ano, musíme to v těch parnech zvládnout sami, přátelé, nic se nedá dělat. Za chvíli další české písničky, které máte rádi.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak, včera na Moravě padal rekord, teplota poprvé překročila 40 a možná, že padne ten rekord i zítra. Bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti s přehánkou nebo bouřkou, no a později odpoledne se bouřky a přehánky mohou vyskytnout i na celém území. Teploty 32 až 37 v průměru, ale právě na Moravě a ve Slezsku mohou teploty stále ještě šplhat ke 39 stupňům, na horách ke 30. Tolik počasí na zítřek a teď už je tady Eliška Votrubová a další odpolední zprávy.
5: Zprávy na českém Blaníku.
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Morava hlásí teplotní rekord. Ve Strážnici na Hodonínsku poprvé naměřili přes 40 stupňů. Před druhou odpoledne stanice zaznamenala 40,3 stupně. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a padl teprve včera. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Řada měst teď ve vedrech nabízí možnosti, jak se schladit a zároveň navštívit památky nebo si zasportovat. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu Czech Tourism František Reismiller.
7: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál Nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
6: Lidé se vyrážejí schladit i do jeskyní nebo do historických podzemí. Tady se totiž teploty stabilně drží nízko. A tropické teploty trápí i zvířata. Ta hospodářská se ochlazují třeba v remízkách nebo kamenných stájích. Někteří farmáři na jihu Čech vypouštějí krávy, ovce nebo koně na pastviny v noci. Problémem je i sucho, kvůli kterému na loukách neroste tráva a farmáři musí dobytek přikrmovat zásobami sena na zimu. Ministři vnitra Evropské unie jednali kvůli migrační situaci ve španělské Seutě. Hlavním tématem byl aktuální vývoj, přijatá opatření i další postup při ochraně vnějších hranic unie. Ministři jednali prostřednictvím videokonference. Tolik zprávy, pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A pokud už máte namířeno z práce domů, tak to vemte rovnou přes nějaký koupák anebo aspoň klimatizovaný obchod, protože venku je pařák. Teď Jelen a všude zdejší od nás.

0: Slečna. Jsi moja věčná, půvabná slečna.
1: A nejenom slečny, ale i pány vezmeme do toho hudebního nebe za malý okamžik. Tohle byl Tomáš Klus.
2: Rádio Český Blaník.
3: 3 ve 3.
1: Ano, přátelé, díky těm teplotám, které máme venku, vám možná do zpěvu úplně není, ale právě proto jsme se rozhodli naše 3 ve 3 věnovat právě zpívání. Takže, co jsme z těch písniček, kde se zpívá, vybrali? Tak třeba Jarka Nohavicu, Dokud se zpívá, bude i Jitka Zelenková a zpívání, a do třetice ještě Pavel Bobek, Pojď dál a zpívej. Tak si dejte rádia na hlas a pojďte si zaspívat s námi.
3: 3 ve 3
2: na Českém Blaníku.

konec je v nedohlednu. Za oknem míhá se život jak leporelo, dokud se zpívá.

0: Pojď dál a zpívej. To byl Pavel Bobek a já doufám, že si s námi budete zpívat a prospěvovat i v těch dalších minutách, protože už za chvíli tady bude Karel Gott, to musím zvládnout sám. No a v kalendáři Dominik a Dominika, tak i vás zdravíme a budu tady mít i Lucii a Terezu Kerndlovou pro vás. Tak hezký sváteční den vám přejeme.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou
8: a s ptákem.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha. Plzeňském kraji, jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

se k tobě lucerny září, už se smívá. Z krajiny za zrcadly tvých

0: Jo, trošičku jsme se zasnili s MC Erikem a Barbarou a teď tady mám jednu dobrou zprávu pro všechny motoristy a řidiče. Podíváme se na Vyškovsko. Právě tam začíná stavba obchvatu Bučovic. A první je na programu pyrotechnický průzkum. Proč je nezbytný, to nám teď vysvětlí náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl.
1: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
0: Ano, a ta je třeba, a tu je třeba zlikvidovat, jo, a mít pod kontrolou. Samotná stavba pak začne příští rok na jaře a hotovo bude v roce 2029. Tak snad to klapne na poprvé a nebude se to muset prodlužovat. Od nás za chvíli i do aut posíláme Davida Dejla anebo Hanku Zagorovou. Její nápad si dáme.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Výhry, slevy, zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou, elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně.

0: 29 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: Minutu před 16. jsme na Českém Blaníku vzpomínali na Petra Muka, kapela Oceán a Naděje. A v Čechách máme naději, že se teď trošku schladíme, protože se koukám ven a přicházejí nějaké bouřky. Tak ale za chvíli v našem vysílání rozhodně přijde Jirka Korn, té, co snídá. Taky si poslechneme Lucku Bílou. A ještě Argema, prohrát není žádná hamba. A bude jich rozhodně víc. Hned po zprávách budeme pokračovat.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska je pařák a zítra ještě bude taky. Bude totiž jasno či polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti máme čekat přehánky nebo bouřky a odpoledne se rozšíří na celé území. Teploty 32 až 37 v průměru. Ovšem na Moravě a ve Slezsku tam se klidně můžeme dočkat ještě těch 40. Na horách kolem 30 stupňů. A teď už Eliška Votrubová s dalšími informacemi.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V českých řekách je stále méně vody. Řada toků je téměř na suchu a místy koryta bez problémů přejdete prakticky suchou nohou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou na historických minimech například řeky v jižních Čechách. Třeba Malše v Kaplici měla včera hladinu na 5 cm. Bobři komplikují život turistům na Vysočině. Na hrázi velkého pařezitého rybníka u Telče se objevily výstražné cedule, které upozorňují na nebezpečí pádu stromů. Pro životní prostředí jsou ale tito hlodavci důležití, jak říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
9: Bobři stromy mimo jiné využívají pro stavbu hrází. To má zejména v době, kdy krajina vysychá, výrazně pozitivní dopad. Bobří mokřady zadržují v krajině vodu, zpomalují její odtok a pomáhají tak zmírňovat dopady sucha.
8: Kromě toho také poskytují útočiště celé řadě dalších organismů. V Praze opět platí smogová situace. Český hydrometeorologický ústav je vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu a platí až do odvolání. Meteorologové lidem doporučují, aby omezili zvýšenou fyzickou aktivitu. V Česku dál platí i výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Italské Toskánsko dopoledne postihlo zemětřesení o síle 4,3 stupně. Epicentrum bylo asi 7 kilometrů od města Pisa. Podle místních médií nezpůsobilo škody a ani při něm nebyl nikdo zraněn. Újmu neutrpěla ani dominanta Pisy, tedy mramorová zvonice známá jako šikmá věž. Tolik zprávy, hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Šikmá věž je v pořádku, já doufám, že vy taky. A za chvíli nás čeká písnička dnešního dne, ale startujeme další hodinku s Jirkou Kornem a Michal Krusberský vám přeje, ať se máte výborně.

0: Skvělá pohodovka na to dnešní úterní odpoledne. Kapela Kreštof, která pro vás teď pořádá Kreštof víkendy. A my jsme si dali písničku Ty a já.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: A teď si dáme také jednu. Bude to písnička Osmý den, kterou za ty roky, co ji hraje kapela Olympic, už známe nazpaměť. Nicméně možná nevíte, jak vlastně vznikla. Proto se ptáme Petra Jandy.
3: Osmý den je písnička, která vznikla na zakázku vlastně a byla určená pro soutěž písničkovou, která se jmenovala Bratislavská lyra. Já jsem to samozřejmě dělal na poslední chvíli a oslovil jsem poprvé v životě, to byl rok 80, Pavla Vrbu, mýho kamaráda, s kterým jsem nikdy nic do té doby nenapsal. Poprosil jsem ho, jestli by mě na tu písničku neudělal text. A on mě napsal text, a tenkrát ještě faxy nebyly, ani nebyly počítače, takže mě ho diktoval po telefonu. Já jsem si ho zapisoval. Teprve později jsem se dozvěděl od jeho manželky Marie, že napsal jiný text, který když si Marie přečetla, tak řekla: Pavle, to nemyslíš vážně, to se tomu Petrovi určitě líbit nebude, prosím tě, udělej něco jiného, tohle je úplně blbý, ale ten text bohužel nemám, nikdy mi ho nedala. Takže tenhle ten text Osmý den vlastně už jakoby druhý na tu písničku, první nemám, jak jsem říkal, a my jsme to tam odehráli, tam to okamžitě vypadlo z té soutěže a když jsme se z té bratislavské lidi vrátili domů, tak už to byl hit. To byl nejrychlejší šlágr, jak já si pamatuju. A dodnes to lidi mají rádi a dodnes to hrajeme.
0: No přesně tak, tak si to dáme i teď, 15 minut po 16.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Michal David, je to blízko, ale pravda, že některé události už se staly hodně daleko a dávno. Dneska je tomu třeba přesně 720 let, co v Olomouci byl zavražděn český král Václav III. A tak dynastie Přemyslovců vymřela po meči. A docela můžeme jenom spekulovat, co by se stalo, kdyby k téhleté události nedošlo, kdo by tady vládnul, kde bychom byli my. No, ale to je kdyby, že jo, známe to. Tak pojďme raději k tomu, co je jisté. Za chvíli Michal Tuč, Lucka Vondráčková a také slibovaná Argema na českém Blaníku.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Matěj Šbírka na jeho Catherine, čili Katka. A Catherine už má podle bulváru prý nového přítele po smrti Matěje Šbírky. Taky přejeme štěstí. No a vy byste taky svým miláčku mohli nechat zahrát nějakou tu písničku na přání. Co říkáte? Klidně pište vaše zprávy buď do SMSky, nebo nahrajte hlasovku či zprávu na WhatsAppu a obojí posílejte na 720 836307. No a klidně nám můžete napsat, jakou písničku jste už třeba dlouho neslyšeli, která by vás v těch tropech dneska potěšila, nebo koho byste chtěli pozdravit, jestli třeba Dominika nebo Dominiky, které dneska mají svátek, a samozřejmě i někoho jiného. To už necháme na vás. Každopádně to formulujte do zprávy a hezky nám to pošlete, ať vás můžeme za pár minut taky potěšit. No a my si dáme Honzu Nedvěda a taky Mandraže a Brouky za malý okamžik.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objedná

0: Ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

znám. Schody do nebe kloužou jak led.

0: povedou. Dan Landa objíždí hrady, kde koncertujeme, teď nám nabídl tajemství a co budeme hrát v další hodince, to je zatím ještě tajemstvím, ale trošku napovím, že tam bude třeba Xindelix. Taky si pustíme Jakuba Smolíka a ještě Michala Hrůzu. A taky další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem. Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme. Příze látky tvoření našeho života koření. Pro háčkování.cz.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti můžeme čekat přehánky nebo bouřky, které se odpoledne a večer rozšíří na celé území. Teploty stále tropické, 32 až 37 stupňů v průměru, ale na Moravě a ve Slezsku tam bude ještě tepleji. Tam klidně mohou padat další 40. No a na horách, tam se rozhodně taky neschladíte. Až 30 stupňů Celsia. Teď Eliška Votrubová a další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kvůli současným tropickým teplotám přibývá nemocnicím pacientů. Nárůst až o 15% evidují třeba pražské špitály Bulovka, Motol na Homolce anebo ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Lékaři nejčastěji ošetřují lidi s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem anebo dehydratací. Na Šumavě u Nezdic na Klatovsku hoří les. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu a hasiči vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Do akce šel i vrtulník s bambivakem. Na místě zasahuje více než 60 hasičů. Sokoly v Jeseníkách letos vyvedly rekordní počet mláďat, a to 46. V porovnání s loňském je mláďat o 7 víc, a to i přesto, že se počet hnízdících párů nezměnil a dál jich je 22. Jesenická sokolí populace je podle ochranářů poměrně stabilní. K výkyvům dochází hlavně kvůli počasí a útokům predátorů, třeba kuny lesní. Česko má nový světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy se podle nového geodetického měření stala nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Potvrzuje to i mluvčí města Šárka Charousková.
9: Má rekordní náklon 7,315 stupňů, což znamená, že je šikmější i než věž v Pize či šikmý kostel v Karviné. Hlavním charakteristickým prvkem Michalovické Putny je její obraná věž, která přečkala i nešetrné hledání pokladu.
8: Zřejmě právě to stojí za jejím náklonem, protože věž byla podkopána a na jedné straně se sesunula o celé patro. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a za chvíli také písnička na přání, tak se klidně o ní můžete napsat na 720 83 6307. A teď Xindelix a Puberťák.

0: Bídný ráj, tak se jmenuje písnička, kterou původně zpíval samozřejmě Elvis Presley. Český text ovšem dodal Miroslav Prostějovský a Karel Zichy natočil v roce 1974.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A jakou si dáme teď? Zdravím Michale do Českého Blaníku, když dneska slaví ty Dominiky, pošli písničku také té mojí, že jí přeju všechno nej a že si to bez ní už nedovedu představit. Napsal Tomáš Sklatov a vybral Lenku Filipovou. Tak ta už letí k vám a udělejte si hezký večer s námi.
1: Písnička na

0: Tak tohle byla Hanka Zagorová na Českém Blaníku a také písnička Já chtěla jsem ti báseň psát. A když už jsme u toho psaní, čili u toho psaníčka, tak přátelé, je tomu 84 let, co byla patentovaná poštovní schránka na mince, takže jste do ní prostě vhodili nějakou tu kačku. Automat vám díky tomu odebral ten dopis a ještě na něj přilepil poštovní razítko, respektive ho takhle okolkoval. Tak to si ani já nepamatuju a tam už jsem dost starý. Každopádně nevím, jestli to vůbec bylo u nás, to už se tady nepíše, ale pokud si to pamatujete, klidně mě dejte vědět. Já vám za chvíli posílám Michala Hrůzu a také Žentour a dáme si Týnu.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Tak tohle byla parta ve složení Standa Hložek, Linda Finková a Pavel Noha. Parta se mění, stejně jako u nás.
1: Letní koncerty Rádia
0: Blaník. Každý pátek, nebo skoro každý, jezdíme za vámi a právě s různou partičkou. Tentokrát v pátek zavítáme do Chomutova. Začínáme koncertovat 5 minut před 5:30 odpoledne na náměstí 1. máje a tentokrát ve složení téhleté partičky Jakub Smolík.
2: Já tě dívko dávno znám.
0: Taky bude spousta pěkných písniček Janka Ledeckého.
2: Pěkná, pěkná, pěkná.
0: A rozhodně nebude chybět ani Tereska Mašková.
3: Budu při tobě stát.
0: No a pokud budete při nás stát a dorazíte do Chomutova, tak tady bude samozřejmě i celá naše blanická kapela, která vám kromě těchto 3 zahraje spoustu báječných písniček. A rozhodně od nás získáte i tu blanická kapela, která vám kromě těchto 3 zahraje spoustu báječných písniček. A rozhodně od nás získáte i tu sluníčkovou samolepku.

0: výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
2: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
4: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
5: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
9: Rádio Český Blaník.

0: Úplnou klasiku jsme si dali na závěr odpoledního vysílání. Vašek Neckář, Helena Vondráčková, Stín katedrál a po 18. třeba Petra Janů, Ještě se mi sněj. A taky bude jedno blanické přání.
1: Na Blaníku hráli píseň jenom nám.
0: A Láska z pasáží, to je samozřejmě Turbo. A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Padá.
5: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plotnám padá ty, hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Ano, zítřejší den bude opět tropický, jasno až polojasno zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti, také s přeháňkami a bouřkami, které se odpoledne a večer mohou vyskytnout i na ostatním území. Teploty 32 až 37 v průměru, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39, tam budou stále ještě velké tropy. A na horách kolem 30. Teď poslední odpolední zprávy a Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
9: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Oheň se tu navíc rozšířil na okolní chatky. Platí zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu a podle serveru novinky.cz se zvažuje evakuace obce Poličany. V boji s ohněm tu pomáhá vrtulník s bambivakem, který předtím zasahoval na Klatovsku na Šumavě. Tady v těžko přístupném terénu hoří les. Z plameny bojuje 150 hasičů. Všechny stanice v České republice dneska přepisovaly teplotní tabulky pro 4. srpen. Přes 40 se teplota zatím dostala na 10 místech. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, a to 40,9 stupně Celsia. Podle meteorologů ale ještě nejsou hodnoty konečné. Kvůli vysokým teplotám přijímají pražské záchranné stanice pro volně žijící živočichy více zvířat. Nejčastěji jde o dehydratovaná a vysílená mláďata ptáků nebo veverek. Ta jsou ohrožená nejvíc, protože často nemají možnost se někam schovat, protože jsou ještě malá a nepohyblivá. Zájem o češtinu v zahraničí roste. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích hostí rekordních 52 účastníků letní školy slovanských studií, a to z několika evropských i mimoevropských zemí. Jak dlouho se budou učit, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
10: Mají před sebou 3 týdny, kdy budou procvičovat českou gramatiku, výslovnost, četbu. Čekají je i přednášky z oblasti lingvistiky, literatury a kinematografie.
9: Kromě toho si studenti udělají několik výletů po památkách a zajímavých místech jižních Čech. Tolik zprávy, hezký večer.
11: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 18. už si zbalil svých pár švestek taky Michal Krosberský, tak vás zdravím, přeju krásný večer dál s Českým Blaníkem. Já se těším zase zítra od 13. A teď Petra Janů, Ještě se mi směj.

0: Popol zpráva už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
7: Český Blaník.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Plzni Červeném Hrádku za 4 766 980 korun, byt 2KK v Liberci za 4 470 000, nájemní dům v Olomouci Chválkovicích za 6,25 milionu, rodinný dům v Ivani na Prostějovsku za 2 150 000 a pozemek k bydlení v Lošticích u Šumperka za 1 800 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
5: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
6: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
7: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
6: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až urážím.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Já vím, bože, jak já vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, pak vám bude líp. Fakt? Líp.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
4: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření našeho života koření.
4: Pro háčkování CZ.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

0: No a je s ní kříž.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na. Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
2: Český Blaník. To jsou

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
1: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
2: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podnik.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky. Artisté z celého světa. Nevšední zážitky. Rodina atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
8: Rádio Český Blaník.

0: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
1: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
2: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
1: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
2: Těšíme se na vás.
3: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
4: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
5: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
4: Alfa křížovky, ty s duhou
5: a s ptákem.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám,

že jsi vlastně zbytečná. Jak malá piha skrytá pohledu. Já vždy.

0: Je.
1: Pardon, promiňte, pane Inde, můžete mi říci, kde zde mají ty tygři hnízdo?
2: Jo, stále rovně, potom doleva kolem Sloní nory, tam si sednete na 17 a třetí stanici to je.
1: Děkuji vám, dobrý muži, hodně zdraví vám i vaší kobze.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
0: Rádio Český Blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi líčky.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

lesa hoří rodnej dům, hoří velko statek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
4: Rádio Český Blaník.

0: kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.
6: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
5: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník. Český Blaník.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.